0: Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Tá se vigéistecht le pastanda an seo ar radio den lefe ké sa sé Pka FM. Inis támuid chun snéidka an tléves irdes sa sekia a drapa, agus chun dul sias an téhile chun dulgadí an tíhearnach snagrann seo an follen.
2: Właśnie słuchacie audycji Paszport Globalny w Radio Nalife. Witajcie w Polsce!